Príjemný pondelkový večer na vlnách Rádia Košice. Ak ste dnes ráno stávali s myšlienkou, ach jaj, zase je pondelok, tak ten je už pomaly za nami. Pred nami zároveň ďalšia hodina skvelej hudby, pohody a možno aj spievania. V aute cestou domov, pokojne tak správte, ak to neobťažuje posádku. Michal je pritom s vami. Tell me, would you wait?